Hej, keď von prišol z Ameriky do domu, pritulil še ku šerdečku moj.